0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90. Nonstop. Hit Radio 90.

0: Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Radio 90. 90 non-stop.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Tak mi to teda nandej, nandej, nandej.

0: Dobré ráno, Hit Radio 90, za 4 minuty bude 7 hodin, tohle je DJ Bobo, pojďme se podívat, jak to po ránu jezdí.
1: Doprava.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. I dnes po ránu se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 kvůli dopravnímu omezení před letištěm. Bouralo se na D1, ve směru z Vyškova na Brno se vytvořila dlouhá kolona zatím na 10 minut, protože na 210. kilometru policie zasahuje u srážky dvou osobních aut a pomalu to jede na trase Humpolec-Pelhřimov v úseku mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. S kolonou tady počítejte kvůli dopravnímu omezení obou směrně. To je z dopravy prozatím vše, i dnes šťastnou cestu.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
7: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.
19: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
20: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
21: Počasí.
0: Dneska v Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, které můžou být i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost ubývat. Na Moravě a ve Slezsku tam bude pořád ještě jasno až polojasno, na západě až oblačnost, možností přehánek a bouřek k večeru. Teploty 27 až 32, na Moravě 32 až 37.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dobré ráno, 6. srpnový den je tady, už otevřel oči, bylo 7 hodin. Tak jaká byla dnešní noc? Zase jak pod kadeřnickým sušákem. Teď je ideální doba poslat domů čerstvý vzduch, tak otevřete okna, přes den budou teploty zase velmi letní, ale už ne tak jako na začátku tohoto týdne. S vámi Markéta Rachmanová, jdeme hrát, Mariah Carey, hezké ráno.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: nás už nemůžou být línější. Lazy Days, Robbie Williams na Hit Radio 90 v 7 hodin 12 minut. Robbie má hodně dětí, takže má taky hodně prázdninových zážitků, se kterýma se skoro denně dělí na sítích se svýma fanouškama. A tak víme, že předevčírem si dal zmrzlinu vanilkovou, včera jahodovou a že má prostě takový hezký léto. Za chvíli kopeček brusinkové budou Cranberries. Dobré ráno.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
9: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

Phil Collins má obrovský štěstí, že má úspěšný děti. Má jich několik s různýma manželkama, pochopitelně. A jako za výchovu by asi měli mít kredit právě ty manželky, protože Phil toho doma jako táta zas tak moc nepobyl. Syn Matthew hraje profesionálně fotbal a teďka podepsal smlouvu s Mnichovem. Nikoli tedy s Bayernem Mnichov, ale s městským týmem Mnichov 1860. A táta Phil mu tam prej bude lítat fandit. Možná si přiveze i takový ten obrovský ultras buben, protože tam si bude jistý. Anna K., Cher a taky Pet Shop Boys právě teď 7 hodin 27 minut. Dobré ráno, je to Radio 90.

0: 21. dubna zaspívá Anna K. v O2 Univerzu společně s Českým národním symfonickým orchestrem. Ono se může zdát, že je to daleko, duben příštího roku, ale když si pak budete chtít vybrat nějaký hezký místo, podíváte se na ten plán vstupenek, tak zjistíte, že už to taky udělal hodně dávno někdo před vámi a těch hezkých míst může taky ubývat. Ať každý den najdete svoje místo na slunci. A 90ky jsou za moment zpátky s Susan Maglow.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bardos.cz.
3: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party.

0: Tohle je jeden z nejúspěšnějších živáků, který vzniknul pod hlavičkou MTV Unplugged. Eric Clapton, Layla těsně před 8 hodinou. Dáme si zprávy, taky se podíváme na počasí a ze všeho nejdřív na dopravu. Doprava.
1: Hezké ráno, jsou tu další zprávy z dopravy. Vítá vás Hanka Koterová. Na dálnici D1 je silný provoz ve směru z Vyškova na Brno. Na 210. kilometru se totiž vyšetřuje nehoda dvou osobních aut a v koloně ztratíte 10 minut. Ale popojíždí se i v opačném směru. Na 15 minut se zdržíte mezi 190. kilometrem a exitem 194. A nehoda dvou kamionů nám komplikuje provoz dnes po ránu v Českých Budějovicích v Nádražní ulici. Vyšetřuje se před odbočkou do ulice Generála Píky. Ztratíte tu asi 20 minut. To je z dopravy vše a šťastnou cestu.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
9: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
10: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
11: Zažijte Zoo Praha jinak.
12: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
11: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
12: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
15: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
16: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
17: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
18: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Zase u nás padaly teplotní rekordy. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z víc než 170 dlouhodobě měřících stanic. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Teploty v Česku po pátečním ochlazení o víkendu podle meteorologů znovu stoupnou na tropické hodnoty. Bude nejčastěji jasno a až 34 stupňů Celsia. Vláda chce snížit maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k dopravnímu letadlu. To startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana. Podle Bílého domu ale Trump nebyl v ohrožení. Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin.
17: počasí.
0: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, taky bouřky, které můžou být i silné. K večeru ale ustávání oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku tam bude pořád ještě jasno a polojasno, teploty 27 až 32 a právě na Moravě až 37 stupňů.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dobré ráno, skoro 2 minuty po 8 hodině s vámi Markéta Rachmanová. Vy posloucháte Hit Radio 90, jako takový svěží ranní větříček do těch vašich dusných příbytků. Tak vyvětráme a ven pouštíme Belindu Carlisle. Dobré ráno.
17: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90. Hey!

0: 你潇洒，满肚诗。
1: Ivan Král na Hitrádiu 90, 8 hodin 13 minut, Království za kousek stínu. Po těch rekordních vedrech a tropických teplotách dorazí už dneska do Česka silný bouřky, přívalový déšť, kroupy a taky nárazy větru. Já se teďka dívám na radar, tak Pardubický kraj, Vysočina, jižní Čechy, tam všude už mají nejspíš zalito. Už zítra se ochladí, ale úleva od veder nebude mít dlouhého trvání, protože začátkem příštího týdne se teploty opět začnou šplhat nad 30 stupňů Celsia. No a ochlazení nepřispěje ani to zatmění slunce, který je v plánu na 12. srpen. Tak napište, jak je u vás. Dobré ráno.
2: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636 Hit Radio 90.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Historie tohohle hitu je docela zajímavá, protože původně to měla být solová věc pouze Briana Adamse. Měl ji naspívat sám, ale nějak si uvědomil, že mu vychází právě výběrový album a že by mohl konkurovat sám sobě v rádích, a tak ho prostě napadlo spojit síly s dalšíma dvěma zpěvákama. Než padla volba na Roda Stewarta, protože Sting ten byl úplně jasný od začátku, tak se docela vážně uvažovalo i o Johnu Bon Jovim. Dokonce existuje první pilot už nahrávky, protože se s ním skládaly první verze, a nebo se dokonce uvažovalo o operním maestrovi Lucianu Pavarotim. Tak podle mě ten finální trojboj je asi tou úplně nejlepší verzí, jaká se mohla stát. 8 hodin 28 minut, teď už Duran Duran, dobré ráno, Hit Radio 90.

0: takhle skvěle hraje čtvrtek na Hit Rádiu 98 hodin 40 minut. Dobré ráno. Lidi alergický na psy si možná už za pár let budou moct pořídit čtyřnohýho parťáka i tak, protože na světě jsou geneticky upravení dva bíglové, kteří u páníčku vůbec nevyvolávají žádné alergické reakce. Jde opravdu o úplně první úspěšný výzkum svýho druhu. Protože tenhle ten pes bude ale potom pod neustálým dohledem lékaře, tak jediný, na co věci tak trošku při té genetické úpravě zapomněli, bylo vypnout páníčkům alergii na účty za toho veterináře.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to tytová.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek Pumerlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekpumerlina.eu.
1: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
4: 90 jsou zpátky.
1: Hit Rádio 90. 90.

0: ve čtvrtek dopoledne těsně před 9:00 Spice Girls. Je Radio 90. Dobré ráno, dobré dopoledne, ať máte krásný den, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další zprávy z dopravy. Silný provoz je na D4 na příjezdu do hlavního města kvůli dopravnímu omezení na 9. kilometru. Popojíždí se v koloně mezi Řitkou a Jíloviště asi 40 minut. A 20 minut se zdržíte v omezení také na dálnici D11 u Sacké ve směru do Hradce Králové, a to mezi 22. a 31. kilometrem. A mrknem i na D1 u Humpolce na 90. kilometru směrem na Brno. Dejte pozor, tady policie zasahuje u nehody osobáku. To je z dopravy prozatím vše. Za volantem opatrně a vám šťastnou cestu.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I dneska si hlídejme radary, protože se můžou objevit přehánky, taky bouřky už se objevují. V Čechách je převážně oblačno a zataženo od samého rána. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě ještě jasno, polojasno 32 až 37 a pokud se bude to pohybovat někde kolem hor, tak v tisíci metrech 22.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezký čtvrtek, 6. srpen, už v těch prázdninách umíme plavat. Ale na Poláka, co překonal Balt, pořád nemáme. Určitě jste to někde chytli. Už jsou to 4 dny, tak já předpokládám, že pánovi už otrnulo a už v tom zase někde plave. Markéta Rachmanová přeje hezký dopoledne. 9 hodin 1 minuta.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: nevím, jestli je to náhoda, ale svět trápí vedra, trpíme pod horkým sluncem, oblečení se nám lepí na těla, vysušuje nám to kůži, mumifikuje nás to zaživa. A filmaři oznámili čtvrté pokračování Mumie. 15. říjen 2027, přátelé. V září to bude 27 let od prvního legendárního dílu. Devadesátky jsou za moment zpátky. Hezký dopoledne.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
12: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
15: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

9.28, posloucháte Hit Radio 90. Nový den a taky nové výzkumy. Každý pátý uchazeč z generace dnešních 25-letých lidí přivedl na pracovní pohovor rodiče. V některých případech dokonce mamka s tačkou prej seděli přímo u toho pracovního pohovoru. Řada zaměstnavatelů má samozřejmě v tu chvíli spíš jasno, že takovýho uchazeče v práci úplně nepotřebuje a nechce, ale zase jako ať jsme fér, je potřeba říct, že ne všichni 25-letí to mají takhle nastavené, ale některé možná rodiče doprovází třeba i na vlakové nádraží. Hezký dopoledne. Poslední

0: Značka Marshall nedávno uvedla na trh oficiální signovaný zesilovač, který je vytvořený přímo na míru tomu ikonickému kytarovému zvuku Billy Joe Armstronga z Green Day. Mezi velkýma kapelama se to děje docela často, výrobci tím vzdávají poctu tomu danému kytaristovi a zároveň nabízí fanouškům možnost získat přesně takový zvuk, jaký má ta jejich kapela. Pokud samozřejmě nebydlíte v řadovce nebo paneláku, proč ne?
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Němec Saša, ex-manžel Marty Jandový na Hitradio 94 minuty před 10. hodinou. V příští dáme třeba Eltona Johna, Garbage nebo Culture Beat, teď na silnice. Doprava.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na D4 před omezením na 9. kilometru se vytvořila dlouhá kolona. Popojíždět v ní budete asi 3/4 hodiny mezi Řitkou a Jílovištěm. Zdržíte se také na výjezdu z Jihlavy před nájezdem na D1 směrem dál na Havlíčkův Brod. Tady totiž probíhá vyšetřování vážné dopravní nehody, kdy se po ránu srazilo osobní auto s nákladním. A na D1 ve směru z Vyškova na Brno se rozjíždí kolona po dopravní nehodě na 210. kilometru, stále ale počítejte se zdržením kolem půl hodiny. To je z dopravy zatím vše. Přeju vám šťastnou cestu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Držovicích u Prostějova za 390 tisíc korun, zahrada ve Velkých Popovicích na Praze Východ za 3 490 tisíc, rodinný dům ve Žlebech na Kutnohorsku za 8 495 tisíc, rodinný dům v Březně u Chomutova za 9 480 tisíc 300 korun a byt 2 plus 1 v Praze Záběhlicích za 7 499 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
0: Počasí. Dneska bude v Čechách oblačno, zataženo, na mnoha místech se vyskytují přehánky, místy bouřky, které můžou být někde i silné. K večeru se bude ale vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku tam bude celý den jasno až polojasno. Na západě až oblačno, s možností taky přeháněk. Teploty v Čechách 27 až 32 a na Moravě ve Slezsku 32 až 37.
13: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Tohle je čtvrteční dopoledne 6. srpna. Pojďte se s náma zaplést na našich sociálních sítích. Dneska tam připomínáme 54. jedný nepřehlédnutelný ikony z britských ostrovů. Markéta Rachmanová s vámi, Hit Radio 90. Hezký den.
13: Hit Radio 90. a Markéta Rachmanová.

probably dying.

0: Do plánu na příští týden si dejte na večer z 12. na 13. srpna spaní pod širákem nebo takový to prázdninový ponocováníčko, ideálně někde za městem, daleko od světelného smogu, protože budou po roce opět padat perzejdy. A letos bude teda to pozorování díky počasí ukázkový. Až 80 kousků za hodinu bychom měli vidět. Tak na vypracování seznamu přání máte ještě 6 dnů. 90 za chvíli zpátky, 10 hodin 12 minut. Hezké dopoledne.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, 10 hodin 26 minut. Podle kritiků je nový Spider-Man v kinech zatím asi ta nejlepší solovka s Tomem Hollandem. A jestli je teďka na světě nějaký herecký pár, který v podstatě nesleze z plátna a narazíte na něj v každém kině, navíc to domácí účetnictví opravdu hodně bobtná, pak je to právě pár Tom Holland a Zendaya. Oba dva hrajou ve Spider-Manovi, oba dva hrajou v Odysseovi. Takže tam už to společné jmění manželů má spousty nul. A tohle to už je další trhák, který pořád dojíždí v našich kinech a přiměl mladou generaci kupovat kazety a vinily Michaela Jacksona. Black or White na Hit Radio 90. Hezký čtvrteční dopoledne s náma.

0: se tápí pod kotlem Hit Radio 90 1036. Auto na baterky byste u zpěváka JK nenašli, ale jinak má sportáků se silným motorem plný garáže. A Jamiroquai budou mít taky nové album. Ta jejich hudba byla vždycky hodně načasová. Tak uvidíme, do jakého tisíciletí nás to vystřelí tentokrát. Teď na Hit Radio 90. Za chvíli jsme zpátky.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
1: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
1: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle bychom klidně mohli zpívat i my jí, kdyby ještě byla na světě. Nic se nevyrovná hlase Sinead O'Connor, která právě teď dospívala píseň Nothing Compares to You na Hit Radio 90. 8 minut před 12. Už je s vámi Ivo Alač. Přeju vám krásný čtvrtek. Pojďme na zpravodajský servis. Začneme dopravou. Potom pro nás bude mít Lucka přehled zpráv.
1: Doprava.
2: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Začneme na D10. Tam jsou kolony před omezením u Mladé Boleslavy. V obou směrech se zdržíte kolem 10 minut. 10 minut naberete taky na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona je od 5. kilometru a dál pokračuje na Pražský okruh k Ořechu. Tam ztratíte dalších 15 minut.

0: Na Pražském okruhu je taky nehoda, a to za nájezdem z ulice k Barandovo na 16. a 5. kilometru směrem k letišti. Bouralo tam osobní auto s nákladňákem a blokují pravý pruh. Kolona se táhne od Lochkova. A na Moravě je pak fronta zhruba na 10 minut na D1 u Kývalky na 182. kilometru. Zdržíte se v obou směrech. Přejeme vám pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Teplotní rekord pro včerejší 5. srpen překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic, což je 91%. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů, to znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném mladíkovi stále pátrají. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejném případu navrhlo státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu, a to s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory hlásit na vládní web.
2: Počasí. Dneska se místy ještě můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a ve východní polovině Moravy a Slezska může být až 36. Co v pátek? V noci a ráno stále ještě oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku s doznívajícími srážkami, přes den pak jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů Celsia a na západě a severu Čech jenom kolem 14, no a nejvyšší denní 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Tak zítra už ty teploty budou tak akorát na léto. Už dneska je to vlastně dost příjemnější, než tomu bylo v uplynulých dnech. No tak užívejme toho lepšího počasí venku. Už si možná vlastně můžete dát i něco těžšího k obědu. Tak dobrou chuť.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

takhle víc, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy divne vystřelil boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Bej!

0: Na Petřín zatím pořád ještě bez lanovky, která by po rekonstrukci měla s cestujícími začít jezdit na přelomu léta a podzimu, tak až potom se tam budeme moci líbat jako život navzájem bez zadechání dopředu. Lucka Bílá s Ilonou Čákovou jsou za námi, za chvíli na Hit Rádiu 90 něco z Pulp Fiction.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mžik.
7: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tohle byly The Cranberries, Out to my family na Hit Radio 90. No a o své rodině, respektive hlavně o tátovi Petrovi, uznávaném japanologovi, kterému se stal osudným alkohol, natočila Ester Geislerová dokument 2 deci tuše. Ten byl před měsícem úspěšně představen na festivalu v Karlových Varech, kde se držel vysoko v žebříčku diváckého hlasování, no a dneska vstoupil i do naší kinodistribuce. Konkurencí je mu taktéž ve Varech uvedená novinka Pedra Almodovara Hořké svátky, která teda sice nepatří k těm nejlepším kouskům tohoto španělského tvůrce, ale i slabší Almodovar je pořád lepší než většina toho, co se v našich kinech promítá. No a pak je tu ještě takový hravý, ale zároveň hodně krvavý horor Zmrzlinář Eli Rotha, tvůrce Hostelu. Jestli se dokážete bavit u absurdních situací zahrnujících vraždící děti a vnitřnosti, tak je to přesně pro vás. No a teď už pro nás všechny Genesis na Hit Radio 90. Jesus, He Knows Me.

0: Jako tomu bývá i u dalších podobných velkých akcí, policie vyzývá i návštěvníky zítřejšího koncertu Marka Ztraceného na Letné, aby do centra Prahy nejezdili auty, ale zaparkovali je na okrajích města na P+R parkovištích.
1: No a v nich se pak vlastně po koncertě můžete i vyspat. Podobně jako Roxette za chvíli na Hitrádiu 90.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Bavili jsme se tu o jiném dokumentu z Varů, který je ode dneška v kinech, Dvě deci tuše, no a film Bára Basiková, který na festivalu vyhrál diváckou cenu, půjde do kin 17. září, tak si ještě musíme počkat. Teď jsme si dali Soumrak bohů od Báry na Hit Rádiu 90. Máme 5,5 minuty před 13. Pojďme se podívat, jak to jezdí nebo nejezdí.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Nesouvislé kolony, hlavně kamionů, popojíždí na D1 před Brnem. Začínají zhruba na 182. kilometru. Řidiče osobních aut to zdrží 15 minut. 10 minut popojíždí šoféři na příjezdu do Prahy po D5. Kolona je od 5. kilometru a dál pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Ztratíte tam dalších 15 minut. Nehodu máme hlášenou z D11. Stala se na 14. kilometru ve směru na Prahu, kolona se ale netvoří. A na D10 je nehoda ve směru na Turnov, na 8,5 kilometru bouralo osobní auto, blokuje levý pruh, i tudy ale projedete bez větších potíží.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Varu, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a dajno, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. A přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Jak by mělo být? Během dneška stále se ještě můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty čekejme mezi 27 a 32 stupni. Ve východní polovině Moravy a Slezska může být až 36. No a v pátek v noci a ráno stále ještě oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku s doznívajícími srážkami. Přes den pak převážně jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 21 až 14. Nejvyšší denní 24 až 28. Na Moravě až 30.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Pořád se hodně mluví o tom jejím vystoupení s Kylie Minogue, ale teď si dáme Madonu samotnou na Hitrádiu 90 s úžasnou titulní písní z alba Ray of Light.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90.

0: Vzhledem k tomu, že požáry stále sužují různá místa Evropy, zejména Francii, Řecko, Španělsko, Balkán, ale řádí vlastně i u nás, takže s těma jiskrama je třeba opatrně. Tohle byly Sparks na Hit Rádiu 90, za chvíli Enrique.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Zažijte Zoo Praha jinak.
4: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
3: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
4: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: Devadesátky. Nejlepší.

Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Escucha el ritmo.

Kysáci na Hitrádiu 90, God gave rock and roll to you. V Česku proběhl průzkum, jak snášíme vedra. A 2/3 respondentů řekli překvapivě, že docela dobře. Hranicí, nad kterou to teda už moc nejde, je 35 stupňů Celsia. S tím se asi dá souhlasit, no. Kdo vedra zvládá úplně v pohodě, protože je Ital, tak tím je Cukero. Zvládá i skvěle zpívat, jak teď dokáže na Hitrádiu 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: UB40 přinesli ještě více pohody na Hit Radio 90 hitem The Way You Do The Things You Do. 4,5 minuty před 14. doznívá, je čas na aktuální informace z dopravy.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Silný provoz je na Pražském okruhu. Kolony se táhnou od D1 směrem k letišti a popojíždět budete už od exitu Vestec. Zároveň se blokově odbavují tunely. V Praze je problém ještě na Smíchově ve Vrchlického ulici. Před odbočkou na Podbělohorskou směrem do centra se srazila dvě auta a i tam je kolona. Nehodu hlásíte i za výjezdem z Karlových Varů u odbočky na Olšová vrata ve směru na Prahu. Bouralo tam osobní auto a hasiči na místě uklízejí olej silnice. A nesouvislé kolony hlavně kamionů stále popojíždí na D1 před Brnem, začínají na 180. kilometru, osobní auta projedou levým pruhem a zdržení je na 15 minut.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Počítejme s tím, že se dneska stále ještě můžou vyskytnout nějaké ty přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty mezi 27 a 32 stupni, teda na východě Moravy a Slezska může být až 630. V pátek v noci a ráno stále ještě oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku s doznívajícími srážkami, přes den pak převážně jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 21 až 14, nejvyšší denní 24 až 28, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Ještě 3,5 týdne prázdnin před námi, tak doufám, že babičky a dědečkové fungují. Když tak se teda dá vymyslet ještě i nějaký příměstský tábor s volnými místy kvůli odhlášeným dětem. No a o dětech je i ta vele úspěšná instrumentálka Roberta Milese, která nám teď odstartuje další společnou hodinu na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: I Aerosmith teď vzdali hold minulosti, jako ostatně činíme i my tady na Hit Rádiu 90. No a taky připomněli, že je ale potřeba žít hlavně přítomností, protože včerejšek to je historie, zítřek to je záhada, jak zpíval Steven Tyler v hitu Full Circle, za chvíli už Erasure nebo Celine Dion.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Když si pomůžeme názvem tohoto jeho hitu, tak Lenny Kravitz vždycky patřil krásným a úspěšným ženám. Jednu dobu byl s Nicole Kidman, chtěl si vzít modelku Adrianu Lima, ale k tomu nakonec nedošlo. Docela dlouho byl i s Vanessou Paradis, no ale nejdéle s bývalou manželkou Lizou Bonet, se kterou má i tu krásnou a velmi talentovanou dceru Zoe. Ta se mimochodem potratila i v těch vztazích, teď je s Harry Stylesem, předtím byla s Channingem Tatumem, anebo s dalším krasavcem Karlem Glassmanem. Jinak přiznám se, že já jsem si jí hodně plet se Zendájou, a to nejenom tím, že jsou si podobné, ale že navíc ještě jejich jména začínají tím netradičním písmenem Z, že jo? A taky jsou obě představitelkami MJ ze Spider-Manů, i když teda Zoe Kravitz v té animované verzi. No a nejnovější Spider-Man z Bruce Nový den se Zendájou už je v tom miliardovém klubu, tak gratulujeme. Za chvíli skvělá věc od R.E.M. Drive, ale tohle už jsou Ace of Base, Life is a Flower na Hit Radio 90.

0: Hrajeme 90 non-stop, 24-7, no a každý všední den tu taky máme 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a dneska budou z jednoho velmi úspěšného soundtracku. Do té doby něco od Lucie a The Course.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party.

0: Guns N' Roses obohatili čtvrteční odpolední playlist Hitrádia 90. Za chvíli už 3 ve 3, předtím ale aktuální informace. Doprava.
1: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Hned několik problémů je na D1. Ve směru na Prahu na 174. a 5. kilometru bourala 3 auta. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Nesouvislé kolony hlavně kamionů popojíždí D1 před Brnem a začínají na 180. kilometru. Osobní auta projedou levým pruhem a ztratí čtvrt hodiny. Zdržení ale bude rychle narůstat, protože na exitu 194 z Brna na Vyškov je nehoda na sjezdu na Vídeňskou a boural tam náklaďák s osobním autem. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po dálnici D8, tam se nesouvislá kolona tvoří od Klíčan a silný provoz je pořád na Pražském okruhu. 15 minut ztratíte na cestě od letiště směrem k D1. Šťastnou cestu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Pátek by v noci ráno stále ještě mělo být oblačno až zataženo a na Moravě a ve Slezsku i s doznívajícími srážkami. Přes den pak převážně jasno až polojasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 14, nejvyšší denní 24 až 28 stupňů, na Moravě může být až 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Když máte za souseda Ethana Hawka, tak se může stát i to, že vaší píseň dostane do filmu, ve kterém hraje. Ta se pak objeví na soundtracku, všichni se do ní zblásní, no a potom dosáhne na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100, přestože se to předtím ještě nikomu bez podepsání smlouvy s nahrávací společností nepovedlo v historii. No, tohle je příběh písně, která dneska slaví 32 let od toho momentu, kdy dobila hitparádu, a dáme si ji na konec dnešních 3 ve 3. Předtím ještě další 2 hity z toho stejného soundtracku Reality Bites, tedy k filmu Bolestná realita.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Rádiu 90 píseň Stay I Missed You, která v tento den 6. srpna v roce 1994 dobila americkou singlovou hitparádu a její autorka, interpretka Lisa Loeb se tak stala prvním umělcem v historii, kterému se to povedlo bez podepsané nahrávací smlouvy. No a ještě, že Lisa měla za souseda Ethana Hawka, který tu písničku prosadil do filmu Bolestná realita, ve kterém si i zahrál s Winona Ryder a Benem Stillerem, který to i režíroval. A doprovázeli to i další dva velké hity. All I Want Is You od U2 a Baby I Love Your Way od Big Mountain. Tolik tedy dnešní 3 ve 3 ze soundtracku Reality Bites.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
9: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
10: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
9: Alfa křížovky, ty s duhou
10: a s ptákem.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Na Hit Radio 90, jeden z největších hitů 90. let, I've Been Thinking About You od London Beat. Jinak v Londýně dneska došlo k jednomu velmi důležitému momentu pro fúzi dvou velkých amerických mediálních firm Paramount a Warner. Britská vláda dneska oznámila, že firma Paramount Skydance poskytla záruky, které rozptýlily obavy z negativních dopadů na oblast zpravodajství a televizního vysílání pro děti. Už to bylo schváleno i americkým ministerstvem spravedlnosti i Evropskou komisí, tak se ještě čeká na rozhodnutí soudu ohledně žaloby ze strany 12 států USA v čele s Kalifornií, která teda tvrdí, že spojení těchto podniků omezí konkurenci v distribuci filmů a v kabelové televizi. Termín toho soudu byl v tomto týdnu stanoven na březen příštího roku. Hit Radio 90.

0: Vzhledem k tomu, jak to byl hodně sledovaný a svým průběhem velmi intenzivní příběh, tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby někdy vznikl i film Zachraňte Timmyho. A vůbec by to nemuselo být se špatným koncem, když teď mnozí tvrdí, že ta uhynulá velryba vlastně nebyla Timmy. Tak uvidíme, jestli se toho filmu dočkáme. Škoda teda, že Michael Jackson k němu nebude moci udělat písničku. Ale mohl by třeba Sting, který tu za chvíli bude na Hit Rádiu 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzavek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Jsou zpátky.
8: Hit Radio 90. 90.

0: Tohle byla v podstatě taková upoutávka na naší zónu lásky, která je tady vždy mezi 22. a půlnocí. All for one zpívali I Swear na Hit Rádiu 90. Pojďme na dopravu. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Nesouvislá kolona se tvoří od Klíčan. Teď se přesuneme na Moravu. Na D1 je pořád nehoda na 174. a půltém kilometru ve směru na Prahu. V sobě jsou tam tři osobní a blokují levý pruh. Další bouračka na D1 je na 205. kilometru z Brna na Vyškov. Tam havarovala dvě osobní auta a zdrží vás to 15 minut. S komplikacemi počítejte i v západních Čechách, konkrétně na Sokolovsku ve Starém Sedle. V Lokecké ulici došlo k hromadné nehodě 4 aut a silnice je aktuálně zavřená.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: V noci a ráno by stále ještě mělo být oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Přes den by pak už mělo být převážně jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, no a nejvyšší denní mezi 24 a 28 stupni, na Moravě až kolem 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Čtvrteční odpoledne trávíme spolu na Hit Rádiu 90 a šíleně to utíká. Začali jsme v poledne a už jsou 4. Za chvíli navštívíme Františka Dobrotu, no ale předtím jsou tady pánové z Ameriky.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Zatímco třicítky jsou teplot vzduchu už naprosto běžnou záležitostí tady u nás, kde už to vlastně pomalu začínají přebírat čtyřicítky, tak i když na hladinu rybníka svítí sluníčko, tak to těch 30 většinou nedosáhne. Ani v moři to není až tak běžné, pokud teda nebereme některé části Rudého moře nebo Perský záliv. Ale určitě to není běžné pro to moře, ve kterém se koupíme nejradši, tedy pro to Středozemní moře. Jenomže teď jedna boje u Mallorky naměřila teplotu 33 stupňů Celsia, o více než jeden stupeň vyšší, než bylo to dosavadní naměřené maximum. Takže už i v moři padají rekordy.
1: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagrý, brds.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Spice, Melanie C, ale dneska slaví narozeniny Ginger Spice, Jerry Halliwell. Ta už je teda spíše než zpěvačkou, úspěšnou spisovatelkou. Brzy prý zakončí trilogii o Rosie Frost, o které by měly vzniknout i filmy nebo televizní seriál. A taky jsme zvědali na to, jestli se přeci jenom ještě něco nestane u příležitosti toho letošního 30. výročí Spice Girls. Ty jsou ročník 96. Dneska slavící Jerry Halliwell je ročník 72, přejeme všechno nejlepší. No a The Connells teď budou objevovat školní rok 74-75 na Hit Rádiu 90.

0: tohle před měsícem a půl na Metronom festivalu v Praze nehráli, tak jsme to dohnali právě teď na Hit Radio 90. Tolik Tsunami od Manic Street Preachers a za chvíli George Michael.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Hledáte místo pro školení,
9: konferenci
8: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
9: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
8: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
9: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
10: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Right. East 17 na Hitrádiu 98, 8 minut před 17. Za chvíli Lucka s přehledem zpráv, ale ještě předtím také Tereza s dopravou. Doprava.
1: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Na D1 u Brna komplikují provoz dvě nehody. První se stala na 191. kilometru ve směru na Prahu a zdrží vás 20 minut. Další bouračka je na 205. kilometru z Brna na Vyškov. Tam jsou v sobě dvě osobní a kolona je na 15 minut. Zdržíte se taky na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona začíná na 6. kilometru a budete v ní popojíždět 15 minut navíc. Přímo v Praze je problém na jižní spojce. Před nájezdem na Barandovský most ve směru od Černého mostu se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Auta se štosují až ke sjezdu na Krč. A v Poděbradech dejte pozor na Jiřího náměstí, tam je nehoda poblíž křižovatky s Divadelní, zdržíte se nárazově.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
7: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: DAB i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž 2% cíle. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech. To je letos poprvé. Vedra sužují zejména centrální a jižní Itálii a potrvají nejméně 10 dnů. Na severu země se objeví bouřky. Nejlépe placeným českým sportovcem podle tradičního žebříčku časopisu Forbes je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL se v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
2: Počasí. Tak už více než 3/4 míst měřících teplotu u nás v Česku aspoň 30 let mají nový absolutní rekord z letoška. Konkrétně 132 ze 171 stanic, u 62 z nich za to může tohle úterý, u 26 tahle středa a u 41 28. červen z té první letošní vlny veder. No a jak to bude? Teď v pátek, v noci a ráno stále ještě oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku s doznívajícími srážkami, přes den pak převážně jasno až polojasno, s nejnižšími nočními teplotami 21 až 14, s nejvyššími denními 24 až 28 stupňů Celsia. Na Moravě může být kolem 30.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Tak vidina toho něco menšího vedra je samozřejmě pozitivní, když teda v neděli už to zase bude zpátky, tak do té doby užívejme. I teď užívejme na Hit Radio 90 další skvělé hity. Ten první v této hodině bude od Jennifer Page.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Bruce Springsteen byl jedním z těch prvních, kteří kondolovali rodině Glenna Hansarda. Toho i Bruce považoval nejenom za vynikajícího hudebníka, ale i dobrého přítele a velkorysého a laskavého člověka, který prostě měl ten human touch, o kterém teď právě Bruce zpíval na Hit Radio 90. Za chvíli další hvězda z Irska, která nás bohužel opustila předčasně, Dolores O'Riordan, její kapela Cranberries a Zombie na Hit Radio 90.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Hit Radio 90 The Fly, to byla teda odvážná moucha od kapely YouTube, když všude kraluje pavouk, respektive Spider-Man. Ten už je v tom aktuálně 660 místném miliardovém klubu, tedy těch filmů s deseticifernými tržbami ve světě. Jenom z letošního roku jsou 4, ještě taky Michael a animáky Super Mario galaktický film a Toy Story 5. Náš dnešní filmový hit v 17:30 je vlastně taky známý z jednoho veleúspěšného animáku, ale ještě předtím byl součástí jiného filmu, který dneska slaví výročí premiéry. Více za chvíli, teď už Madonna a Secret na Hit Radio 90.

0: už o 2 roky dříve, v 99. to bylo důležitou součástí kampaně filmu Mystery Man, ve kterém se to objevilo v závěrečných titulkách. Šlo o takovou nepříliš známou, ale taky nepříliš úspěšnou kultovní komiksovku, ve které je vlastně taky Ben Stiller, stejně jako ve filmu Bolestná realita, který režíroval a který obstaral i dnešní 3 ve 3. No a teď tedy Ben Stiller obstaral vlastně i náš filmový hit 6:30 na Hit Rádiu 90, protože právě dneska je to 27 let od americké premiéry toho filmu Mystery Man, který teda v našich kinech bohužel neběžel, ale třeba máte taky doma to DVDčko, kde je vlastně i videoklip All Star od kapely Smash Mouth. Za chvíli kapela The Rolling Stones na Hit Rádiu 90.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
3: Výhry,
4: slevy,
3: zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Rádio devadesátka.

0: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio devadesátka.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Rádio 90. 90 non-stop.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
10: Vyslev se na to, Franto.
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Zažijte Zoo Praha jinak.
13: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
12: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
13: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: 90, 90, 90.
1: Měníme ideální hudební míry. Hit Radio 90.
2: Come here, baby. You know what time

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou
7: a s ptákem.
8: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.